segir í gangið veit Dona Bonica gangið dóitna Nind gild mér mænind kam í fullanga Í bí mér tsfrei und bring mig nit kfanga Weit, weit, weiter vor dir